Táta naštěstí svůj slib dodržel a já se radostí málem rozbrečel, když mě vzali i na nákladák.

noc bude pryč. Přines mi čbán, dneska číši, ať plnou mám. Víno je štěstí a zapomnění záři plamenů. Všichni jsme rovni si, dnes budu bratrem všem, kdo se mnou.

sen další noc bude pryč. Až tělo mé naposled vydechne, dejte ho plamenům, zpívejte písně tak jako dnes. Já budu s vámi jen popel, co stoupá do náručí stvořitele.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Hoj tuláci a piráti, hoj staří vlci s ošlehanou

z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři,

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Až budu starej, smutnej pavouk, až mě zbytek nohou sotva unese, najdu si chajdu někde v horách, najdu si chajdu někde pod lesem.
2: Pod lesem, pod lesem.

stín. To denně se mi stává, když se domů navrací. Všich tak dole gelovej, bejvá jak zlej jsem. A za tu svinskou dřinu daj nám

splavouvený, život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, a já jim nesu domů ty čtyři pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned osm pencí sliboval. Slibů se však člověk nenají, čas odvál planej sen, takže zase nesu domů ty čtyři pence jen. Čtyři pence jen mi daj, čtyři pence jen, takže zase nesu domů

Vážený pane, na ty dveře klepe se. Nebojte, vtipkuju, jen klidně pojďte sem. Já doufám jen, že máte všechno připraveno. OP i DPP, jakže bylo to jméno. Če, nemám vás tu, nemám člověče. Tik tak čas běží, tak mi život uteče.

štuk hrajeme ping-pong zleva doprava. Panáčku je jako zajíc, ať je zábava. To pravé ucho zdá se špatně zakřiveno. 5 bodů z 10, jakže bylo to jméno. BBB, nemám tě tu, volám do nebe.

lekce, poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

všeho míra, ve jménu logiky, následků a činů, ve jménu lásky, jež zanedbaná v rohu zmírá, ve jménu neskušených matek a nezdárných synů, ve jménu rotujících kol v ozubeném soukolí, ve jménu prokazatelnosti Gaussovy křivky, ve jménu

nalepil na mě známku neurčité ceny. Potom mě odeslal a já marně hledám schránku, kam bych byl určený.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: A tak si v chladném ránu míchám horkou čokoládu.

co mi zbyly na polštáři. Kdybych ti všechno dal, tak kdybych

spolu, zase spolu, jako dřív. Late yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív. Láska je papírová loďka na moři. Říkají, že je láska jako odlesk v řece. Vítr ji neodvál a v ohni neschoří. Můžeš ji ztratit, ale ona je tu přece. Kdybych ti všechno dal, a kdybych

budem spolu, zase spolu, jako dřív. Hey, yesterday, budem spolu, zase spolu, jako dřív.

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlíny. Ta hlína jsem já.

strhnu tě do důlku. Ten důlek jsem já. Pod třeší nad zmatkem usedly myšlenky, klouzaly po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra, a pak se probudí, ta můra jsem já.

básníku, neboj se, já vím, ty nepláčeš. Dostal si na dílku malinko těžkou lež. Je totiž normální a jednou dýchat a být. Taková lež nikoho nebolí, jen tebe a mě.

až tam dojdu se svým klukem, když v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Mařinu mi krade a skáče po mé posteli. Týden člověk jezdí a těší se zas na doma. Nad ránem se vrací a cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne žvatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

když potká Ferdu mravence nebo kouka pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná,

zase jdeme špatně, opačně než do nebe. Vracíme se domů cestou kolem košatého javoru, jak na něm rostou vrtulky,

Hodil jsem flintu do žita, když neprala s mě vážně, a flinta v žitě ukryta, letiše čeká na žně. Když smívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo nad se chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala s mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když ti čeká na žen, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zaseté, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

ale na návsi vzpomněl si, že vlastně nikam už nespěchá. Šest křížů vyrytých na bedrech, 7 let samoty k tomu.

Slunce jasná obloha a nezaprší, a nezaprší, a nezaprší ani za Boha. Johanko, až se tě zeptá soused, co jsem nazbíral, řekni klíďo, píďo, houby s voctem, co bych zapíral. Kam se koukneš samej houbař, jich jak hub po dešti, aké bude počasí, taky nic moc nevěští. Tomu říkám pech, což nezakop jsem tentokrát, ech. Ani ochoroš, tož měl jsem pech, mám prázdný koš. Houby mu potom, já vím svý o tom. Ať má soused zlost, řekni, že jsem z lesa přines krásnej sen.

Luk vyšový, rozklovaný podhoubí od ptáků v nízkým borový. Samotná vajíčka smažím, držím půst a místo hub. Suším ústa, otrávený, nenaložený jsem.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

šťasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řek to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben devizově, za to ale

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Víc lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízy na chodidlech, bude to kartou nebo cash. Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mě

V kašně se válí místní Ježíš, stvořil si víno v kartonu. Jestli je pravý, nikdy nevíš, jako ti v Novém zákonu. Ještě že noc je malověrná,

Hlava se točí a ze břicha tahám si meč. Můj život končí stejně jak zmařená steč. Kde ses tu zjevila, má první lásko, vybledlá tvář za smuteční maskou, oči mě šálí a v hrdle vázne mi řeč. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná,

tažení na východ, hejtman už rozkazy dává. Má ženo z pouště, krásná snědá a žhavá. Navždy a bez konce, já nechtěl jinou. Hvězdy se třpitily nad Palestinou, sen o naší lásce k životu sílu mi dával. Tak prohni se v pase a roztanči svět,

ve vláli a černý dým linul se vdál. Vždy jsem byl lokajem, nyní jsem mohl být král. Dech se až tajil, bylo to snadné, brát si a neplatit tvé tělo vnadné. Slzy si stírala a já se divoce smál. Tak prohni se v pase a roztanči svět, jsi jediná, kdo mi dnes zbývá. Pak jsi to do stranou šel, chtěl jsem tě hned, ty jsi musela být

neznám tě, kdo pak si, prosím tě, odejdi pryč. Chladně se díváš, z očí však sálá ti chtíč. Nejsi a nebudeš nikdy má milá, tvá lidová ruka však prstem mi kývá. V té ruce svíráš o 13. komnaty klíč.

se v pase a rozsanči svět, ať ostří tvé kosy se kývá. Bez ducha krása, srdce jak led, už na věky budeš má milá. Už na

zatím tajněji pozoruji, jak mluví sama k sobě, jak chodí po pokoji, chystá si snídani, rozlije hrnek mléka.

Tak jak se dětem zdává sníh, ten sem přichází ke mně. Na prsou váží dvojí hřích a pod zády je země.

budem s okamžiku. Řekl jsem, mluv a uvěřím, nezbytná ústa zvyku.

Toť Petr, Ivo s Filipem jsou na dně, ale nepoví to Jirka, Michal, Pavel, no tak není ti jich vůbec líto, Pepa temně zašeptal a teď ho budu citovat, že jedno

a nevím pro koho. Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

0: je starý noční hlídač se svou fujarou. Se mnou se chechtali i krávy ustájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely. Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

trochu faleš. Na cestě životem často ji najdeš.

psům. Ledviny, játra, srdce na oheň a maso do hospod nebesům. Těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

co nikde nebyleš. Sluneční žára, pár nealkoholů,

ohně maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na roheň, ale míra se vždy hodí.

zamyšlení. Z křesla se zvednu, vypínám bednu. Tohle to pro mě není. Sešli se vědci, odborníci. Říkali člověče stůj, já klima neštuduju, ani nejsem VIP.

matičce přírodě, i když obloukem. Vracím se buď jak buď, odříkání bolí, ale já budu přirozenej. Vezmu si na co mám chuť, člověka člověkem prej dělá rozum.

dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

na med nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí.

ledničce korej zbytky Vánoc a den se klube nesměle. Je za náma to, co měla být, má i tvá noc a měla skončit veselé. Tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, tak je to vždycky o nemoc. Vše duše trápí se a chátrá, když city nejsou skutečné. Je jasný všem, co už mají dávno v háji játra.

kde loužičky se stávají louží, chlastu, co smutky utápí. Z těch těžko tahá se ten, kdo utonout touží, sám sebe k smrti utrápí.

tam, kde se chlastem lásky škrobí, má kocovina děsnou moc. A ať se kdo chce, kde chce, chechtá nebo zlobí, skončí na dně, kdo chlastá moc.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

Vesta super ega povolí. Před námi leží lehko vážné cokoliv. A panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní opustí. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás, pole bitevní.

rukama sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber. Po dlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne si

Duň bejk, to je moje řemeslo. Kráva, kůň, bejk, jen kdyby to víc neslo. Pod vepřovým pasem leží řezník zase a druhej zas pro změnu pod odštětinovačem. Nejsou vůbec opilí, jak by se vám zdálo. Každej vypil flašku rumu, to je hrozně málo. Přivezli z JZD bejka obecního, dostal ránu palicí a usnul jak dřevo. Z řezníků netuším.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hašti svíčka,

zaklíněná Madonna, svět za oknem vagónu i beránek na klíně mění se v hada. Život ji ubíjí, jak hřebík do trávy, skrze dlaň zatlouká, nemůže z místa. Bolestná Madonna, plná je bolesti, odkud však pramení.

Ve večerním okně teď mění se krajina, aniž by přišla nějaká změna. Beránek na klíně i had je mým dítětem, zmučená Madonna, má jediná žena.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

ze sousedního bytu poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

tvoje tělo od hlavy. Na co hlavu? Hlava bolí, v hlavě straší strašáci. Utrápí tě pro cokoliv, rozptiluje tě.

za našu stodolu hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlod. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

Zjavím červený zlostí, ulisně pravím, hledá tě brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela puška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mléť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to se řeší jedině bojem za použití násilí. Au. Za našu stodolu hruška maslova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a 4 toky

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru okolo.

z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Nasrát, jo, nasrát.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Na cestě nového života zasvítil docela malý. Ve mně nebylo pro něho bezpečí, a tak jsme plamínek sfoukli. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná. Možná, že rovnováha.

mou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná...

Pověmo, břicho si plní, ten bere všechno, tomu je s nás, ten bere všechno, tomu je s nás. Na cestě za svojí jistotou přál jsem si potkat tebe, i když to vonělo čistotou.

Tomu chlapovi říkali šílený Bert, on plenil báry už pár let, slabost měl pro celý svět. Když osedlal Bonnie svou, Bonnie byla holka celá v chromu, řvala jako 10 000 hromů. A když na ní tenhle chlápek jel, připadal ti jak pekelný anděl. Jednou si tenhle šílený Bert s nějakým blbcem na bar set, vedli tam řeči o mašinách a ten trouba mu na bonisách. Slovo dalo slovo a vypilo se dost, že si daj sprint jen tak pro radost, od báru k lesu a ještě kus dál.

hrobě, tak přilož a jedeme dál. Od báru vylítly jak dvě rakety, pak přišla levá a štěrkek brikety. Za štěrkem kamion přes cestu stál, no a Berto skrz něj prohnal. Zbylo z nich málo zvolí, z Berta ten šofér si myslel, že je konec světa. Já

teda, kdyby zvonil Berte přerazil židli, mohl jsi tu s náma bejt, to vím. To, co z tebe zbylo, je na chodbě v kýbli. A kořalky je málo, abych zahnal splín. Když po tebou řvou železný koně, jako by zvabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak přilož a jedeme dál. Když naplno řvou železný koně, jako by zvabank hrál, seš blíž k nebi a nohou v rově, tak sakra přilož a jedeme dál.

0: mi praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.
1: Mám hlavu línou jak noční vavřinec.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu

A když se ulice rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v Praze.

0: a doveze vlak. Loda
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

před malou chvíli bylo 11.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Mm-hmm.

pocit prázdnější než kapsy dým. Babi stopla za městem, těžkej nákladák, vzal nás celou cestu k New Orleans. Stěrače

Já jsem zas u každýho požáru. Někdo rád sparty, já mám rád kvarty. Dva tóny, co se hodějí do páru. Hoří, už nám to hoří.

Prosím tě, dočti ten tisíckrát přečtenej ubrus. Narvi ho do pračky a rovnou tam skoč s ním. Až tě to vyplivne a budeš za chvíli čistej, napiš mi, zavolej, já ti to dopovím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

sluníčko poměrně živě. Chvíli jsme se tím bavili a já se neumím smát. Směju se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se před dveřma zouvá,

vždycky se před dveřma zouvám, pečlivě hlídám svůj sklad, vědomě před váma couvám, já se neumím smát. Pak ještě přijdou ti

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řekl.

0: povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.
1: Někdy chtějí slova, jindy zase čin.
0: A často nevědí, co chtějí, tak na tu lotérii připijím teď nám.

Včera jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležíš?

celezou spod. Pak začal zpívat škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout. A pak to s námi seklo vozem,

cigára, kdo touží poznat bavalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v jailu místo vymění. Mezi zloděje

až nás pustěj, zase budem venku. Budem odsaď padat jak ten prout. V prvním lokále si dáme nalejt sklenku staré kukuřičné z těch kentuckých hrout.

hora na R10, na 11. kilometru se srazila tři auta, na místě zasahují hasiči a doprava je svedena do jednoho pruhu. D1 ve směru na Brno stojí už od 35. kilometru. Pozor hlavně na sjezdu na Havlíčku Brod, tam to všem stojí a klouže. Tolik doprava aktuálně, přejeme pohodové kilometry.

0: Je krátce po 13. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

sem si sestrojit křídla a nebýt se zemí spoutaný. Pak prý si ve mně se zhlídla a měla jedny pro mě schovaný.

ptáky k oblakům. Proč měl bych si pozor dávat, když dole je štěstí plnej dům?

jen pár kolejí, kousek od hranic, šlapu dlouhou alejí, starou cestou od vinic. Stopy víří prach a ve svitu měsíce

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

trochu předu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. A lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ní drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Z nudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned.

Francouzem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabý, ne silný, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej, jak tomu Černok, ne moudří, ne hloupý, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kterým všechny své návštěvy provádíš v mírných rozpacích. Já jsem tím městem, ve kterém dávno znáš každou cihlu i díru v plotě. Já jsem tím městem, v jehož ulicích a zahradách se kdysi jako šestiletá až do půlnoci hledá.

ve kterém si vyrůstala ty tví rodiče i tvoje děti. Já jsem tím městem, jehož hradby nahradily nevyřčené věty. Já jsem tím městem, na které si trochu hrdá, trochu se za něj stydíš. Já jsem tím městem a Morka si nakonec našla přejetého v zatáčce u nádraží a dodnes tam tudy

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni biozeleninu. Chvíli jen trvalo, než napad mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni. Za každýho času

kamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici. Já. Hlava má napaje, to je mazec, ve chvíli stal se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám máladu a nahoru frňák, doma mě pochválej, jakej jsem kabrňák.

0: trvá jinýmu od dubna do září.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Pojďme na další sloku. Pan farář bude mluvit o životě. Holky, co nechali mě, budou rvát si vlasy. Budeš si muset hlídat svého kotě. Já nemám iluze, jo.

smutek bezbřehý. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha a dům, do něhož vcházíš s trobonkou vrázkou.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým sluncem a modrým nebem svítí z druhé. Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná

na stráních roztál sníh. V dopisech stále k nahlas čet, že odpouští mu hřích.

0: vlastně děláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
1: Ani ne.
2: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kolik let tady hora může stát, než se v moři navždy utopí. A kolik let

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvějte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi, paní, tu dírku. A najednou je ticho, co? Bílý pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Bílý pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

0: teď je to v pořádku. Kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černotě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si darebák náhodou sladká.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

pukalo srdíčko, hořela tráva, ve spadlém záboji zahynul strach. Spraví se písničkou bolavá hlava, rána se zahojí, však z trávy zbyl prach. Počítáš vrásky, co se neměla večer, a po tvářích teče ti v slzách prošlej sen. Spachutí

hořelo srdíčko, pukala skála, ze tmy se vynořil strach s bílou holí. Ta noc chřestí rolničkou, již se tak bála, když srdce dohoří, skála se drolí. Nesměj se tomu, ty dospělý dítě, když pláčeš skrytě a nemáš mi co říct. Vrátíš se domů,

po tobě zbyde mi zbuřelá skála, s ní tráva spálená, mes vyschlá jak trout, v popelu na zemi.

když pod zim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité strání. Ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka poutnickou holí potichoučku těm crčkům lichým.

když pod zim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch cvrčků na svažité strání. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle. No je to se mnou dost špatný, nějak mi ubývá sil, co jsou mi platný oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zbyl. Valašský drtivý styl, Valašský drtivý styl.

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

Námořníka život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

kamenů. A je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dál vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se slunce v krvi utápí, i rána znám, jsou jak jabloň z jara bílých.

Milé děti, zavřete oči a představte si strašidelný les.

svatojáčtí brouci bzučí. Permon zakop okořen.

0: skáču, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Dává informace ve znacích, která svůj obsah skrývá do písmen tiskacích. Denně se odesílám, pronikám do tvý schránky. Dnes poznáš, jaký jsem formát, načtu čekat, načtu stránky. Kládám se do textu denných prstů, mě měníš.

se schovám do předmětu. Doručenou poštu hlídáš, proletíš seznamem, přeposíláš, odpovídáš a já v tom všem jsem. SPAM.

a tak mě schodíš z otevřených oken. Mý lásky ti nedávají smysl, speciál offer, my heart is broken. Speciál offer, ty mi to answer, můj it heaper, rementer, old partner. Spend less, get more, pleasure. Píšu ti dál, musím to risknout. Dneska dej print.

Něco mi můžeš vyčíst, ale něco můžeš vyčíst i ze mě. Tak se neschovávej za svými zdmi, uprostřed tmy, neodepisuj mě. Odepiš mi.

když se člověk nechtě stane mrtvolou. Je to jako když vám pole pod traktorem někam uhne.

může to nějak ovlivnit. Pak vás dají do společné šatny.

odveze vás v každém počasí. V očích máte smrt a na tacháči 15 nebo 20. A

pokud ještě chodil po zemi. Všechny nás to pomyšlení sebe.

0: šaty.
1: Jsem holka, která překáží, pořád se někde plete. A když se slova odváží, tak říkaj, ale jděte.

tam, na úsměv tvůj, já čekám den co den, na lásku tvou a nebo jiný z žen. Čekání znám, než mi doktor pozvedal, snad každý den já ve frontě jsem stál, než odevřou, než vrchní přijde k nám,

postavy statská vykouřen, zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře poudlení éterické oleje, pak vykousat strach logů, spěněné sny sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny, jak štíhle šípy z podluků.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Šípková růženka neleží

odjel ten vlak. Úroda vláhy, že větý dráhy,

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: dodneška mi šrámy srdce vroubí. Jako vy jsem u ní leštil kliky, dělal troubu, měnil zvyky, a pak mi přitáhla mrcha šrouby.
1: Jestli něco můžu dodat, radím vám se před ní schovat, moje zkušenost je totiž stejná.
0: Pro nás je na hlavě máslo zvykem, odpovědí s otazníkem, ještě že jsme tady mezi svejma. Vždycky, když to nejmín čekám, na ní nemyslím a jen tak těkám, někde postává a stydce voní. Bývá milá, cudná, podmanivá, neprudí, nezývá, když se zeptám, kolik je, řekne tři sloní.
1: Jenže není všechno, jak se jeví, na povrch vyplavou plevy, brzy skončí kouzlo noci letní.
0: Láska bez velkýho ptaní, všechny vklady krutě zdaní, scení.

zpívá aj vaj vaj. Nevěsta krásná, máš perky lesklé, nad hlavou vzácný bílý baldachín. Dnes ani šalmaj nezní tak teskně, sloužící leští stříbro, měď a cín.

je mi kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik.

je mi kousek přes 20. Můj svět je plný starých závazků. Vracet se nebo nevracet, Hamlet měl celkem

Tvými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy. Promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám. Znáš už všechny moje pohromy.

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny naše. Posmíván, proboden, za hradby vyveden, na místo smrti, na Golgatu. Opuštěn, zrazen, sám, důdkami bičován.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý,

on ten muž bez lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

obloze visí, slunce jako placka, hospodě už padla, zase první jarní facka. My po Praze jsme bloudili, tam někde poblíž Florence, fernetem jsme se nalili, skoro jako ty pupence. Už je zase jaro v ulicích. Zavíráme padla, den je zase v tahu, takže jdeme volat, nasát jarní noční Prahu. A po dalším fernetu v Bystrici jsme zbalili 4 kočky z basketu, 2metrový gorily. Už je zase jaro v ulicích. S jednou dávám tanec, celkem slušně trsá, hlavu tlačím tam, co mají jiný holky prsa. To je dobrý 120, hlavy mi tančí numera a jdem se zas ven potácet. Říkám si, to je nádhera, už je zase jaro v ulicích. Jaro je rozmazlený zpratek, který v nás své volně a z nudy pěstuje neklid, kýč a zmatek. Že nevíš, odkud kam a kudy, jaro je rozmazlený zpratek a probouzí v nás divný pudy. Taxikář mě tahá z auta jako balík, výstup z vozu není v ceně, no ten mi krásně nalít. Musím dát bacha na hocha, jestli mě nechce očesat, ale on to vzal od oka, 164,50, už je zase jaro v ulicích. Ve výtahu sedím, mačkám všechny patra, podlaha je tvrdá,

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně, za loužičky ve vaně, denně místo snídaně, za loužičky ve vaně.

Leží a spí tam, slabouká, tichá, a já ji mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd, kde zas bude tančit.

pět. Doma do kytary mlátí vzteky, že to nejde hned. Do lesů se rád pak vracím, v hlavě jenom stromy mám, v lese všechny smutky zanechám.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit zvenkovany na návsi, vesnice budeme se smát.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil.

Vám poručík pořadový krok, za hojné účasti vděčného publika, major ho peruje, až je z toho cvok. Čelem bok, pravou zad, krok sum krok a klus, zastavit stát raz, dva, tři, pozor po všluz. Každou chvíli hrozí vám s nepřítelem střet, proto rychle k zemi a plížením vpřed.

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tak mi rádi zahrajem vám to, co každý zpívá, ať je z Bartu či sám. Ten nápěv je prostý, zní jak slabonkej tón, co zpívá si ptáček i kostelní zvon. Až k němu pak dojdem, tak zpívejte též, my můžem to zopáknout, kolikrát chceš, a když víčka ti padnou zkrát.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, zadní lokál hospody se hravě naplnil. Půl vesnice chtě nechtě obsadila pódium a druhá o to dychtivěji auditorium. Hned z kraje v roli Gertrudy farářova choť vede s krejčím hlubokomyslný dialog. Se ženami to šije, ach, tak drahé šaty mít, a muži napínají sluch, aby nestratili nit. Tu vchází se svým synem cobytel, učitel, a kluk mu klade otázky, tak jak to Schiller chtěl. V tom pozve se zle strážný, jenž klobouk vartoval, že ptá se tě tak tupě, to ve škole snad spal. Na totelův přítel z Altdorfu mu jednu ubalí, však lektr se hned oklepe, rány nedbalí. A hbitě vrací úder halapartnou do pupku a sousedstvo se zbíhá natěšené na půdku. Na jedné straně Rakušané fandí strážnému, na druhé najmě altdorfští milému Vilému. Je to mela na chudáka tela, padají kulisy, až se samo obecenstvo do hry přimísí. A vzduchem lítají židle, všechny jí má skrytý hněv. Pod stoly se válí ve skle, místo piva teče krev. Šéf knajpy rve si vlasy, jeho žena hubuje, až o půlnoci Habsburg slavně kapituluje. Když hrál se Vilém Tell v naší obci noty svíl, scéně vládl značně naturalistický styl. K odškodnění došlo, ale

natiskne ruku a přeje hodně štěstí. Příště to vyjde, snad příště.

zemi a daroval jí život, tak proč mu teď bráníš? Proč mu teď bráníš? Možná, že jsme všichni němí, nebo jenom nebyl.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech

že jak mlýn se točí svět. Okolo řeky šli pak dál, ten zmatek v srdci já dávno znal. Na konci neon zablikal, to nápis hotel zval.

Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařil ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.

0: tak nějak s nadhledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou naší pohlednici.
1: Před malou chvílí bylo 23 hodin.

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

Zimě tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince, něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písk, zatracenej komár.

českou dceru, na hajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost, na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral na hajnýho, na hajnýho.

odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez, císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři obíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií, tvý smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plichové. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly.

Za tvými okny planou nepokoje a je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili ententíky, jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí, tvý smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co s

Z nebe světlo šlehlo zlu přímo do očí. A dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší. Co dosud žvejka

a pak zaseklo zlu kříž s Ježíšem do lebky. Nějaká břečka stékala jim na trepky. Ježíš byl rudě lepkavej, nezbyla na něm čistá nit. Když má vyhrát dobro, každej se musí občas

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Když tělo chce tančit, ale tvoje mysl nechce,

lekce poslechnout mysl nebo tělo. A co když srdce chce zpívat, ale mysl zase nechce, nezbývá než mlčet a poslouchat, jak z dálky zní píseň a nese se tak lehce ta melodie života.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

příliš rychle, těžko nás něco zastaví. Jedeme příliš rychle, snad naše těla vyplaví.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Babičko, už nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost, tak

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. K nočnímu dění zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své blízké. A z duše spadne strach, jak těžké bydle s pískem.

pláč. Přál bych si tě pohladit a osušit tvé slzy, z lékárničky vyndat nůžky, náplasti a fáč a vázat tvé srdce, které kuklo příliš brzy. Měl jsem tě rád, už je to pryč, moje zprávy smaž a všechny dárky znič. Zapomeň prosím, že jsi mě znala, útěchu hledy v knihách od Fedora Gala. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky, už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč, odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami, plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň, a jednou v nebi možná přijde ten den,

ne kvůli očištění, čeho se taky bát, jde od rána do setmění, nemusí počítat. Neptá se, kde bude za pár let, jen nechce rezivět.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

než rozbouřené moře, od které ty vítr žene na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou. No boat today, tomorrow maybe. Zas domů plout.

karpatských lukách, vysokou trávu slyším růst. Na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní, vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Čas jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát.

0: zatím jen s ním.
1: Živá voda v moři hudby. Radio

a když přišel ze šichty chudák hoch, doma tolik práce, že se strhat moh. Eva jenom poroučila jako král, Adam, že očistil okna, luxoval. Jo, Adame, Adame.

přikryte jen na půl, když Vodekův se se mnou rozdělil. Přední skla už hadrem blejskal, když já ještě v raní rose spal.

královna Mapsi se mnou hrála. Na čí vlastně scéně sešli jsme se němně.

Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění.

jednoho dne, až uslyší ten vzdych. Jednoho dne, až uslyší ten vzdych.